doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: kopítkom o zem, faun z lesa dupne.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Marika, vy jste krstěná Mária. A vás někdy volali Mária či Marienka, alebo odvždy Marika?
1: Marienka.
0: Marienka vás volali?
1: Keď bolo zlé, že som neposlúchala, tak mamička Mariena.
0: Takže Mariena už bola nadávka.
1: Mariena už bola, no tak. Aj sestra, keď som neposlúchala, tak, lebo boli aj také. Sestra je o 7 rokov

0: Pesnička, ktorá odznela v nesúťažnom koncerte Bratislavskej líry 1976, no a potom aj o rok neskôr a odtiaľ sme si požičali ukážku z rozhlasového archívu.
1: Milým překvapením minulé Bratislavské líry byla Marie Gombitová, která se svou skupinou Modus dokázala, že je velkou nadějí slovenské populární hudby. Dnes se vám představí s novou písničkou, která měla premiéru na slovenském festivalu politických písní v Martině. Tak tedy Mária Gombitová.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, vážení priatelia. Dovolte mi, aby som vás privítal na druhom koncerte Medzinárodného festivalu populárnych piesní Bratislavská líra 1977.
0: Kromě odborné poroty se hodnocení zúčastní i divácké poroty. Jejich členové budou sledovat soutěž v 6 městech naší republiky, a to v Praze, v Ostravě, v Brně, v Bratislavě, v Banské Bystrici a v Košicích. Hodnotit můžete i vy tady ve sportovní hale. Děň jako z pohladnice, to je název 11. soutěžní písničky, kterou pro Marii Gombitovou napsal skladatel, zpěvák Jan Lehocký a herec, textař Zoro Laurinc. Mariu Gombitovou doprovází bratislavská skupina Modus.

0: Strážničan, zaslúžilý umelec doktor Slávek Volavý, už ako dieťa po príklade vlastného otca, zbystroval pozornosť, keď z rozhlasového prijímača oznámili, že bude spievať doktor Janko Blaho.
1: Predchnutý obdivom k spoločnej láske, ľudovej piesni našich bratských národov, nemohli sa nestretnúť. Zblížili sa a ich priateľstvo trvá 10 ročia. O tom však už rozpráva ďalší náš vzácny host a gratulant, zaslúžilý umelec doktor Slávek Volavý.
2: Když se ocitám v těchto krásných prostorech vašich, tak mě prvně napadne naše první skutečné setkání umelecké s Jankem Blahem. Tu, když se hned po válce otvíral dům Pavla Blahu a Okáníka, kde tu v první řadě seděla ještě mamička Blahová, tetínka, zpíval Janko Blaho, ještě Antoš Frolka, mladší, hrál s náma se strážnickou kapelou, solo na cymbál. A hlavně, ale na to si nejvíc vzpomínám, na projev národního umělce, architekta Dušana Jurkoviče, který tenkrát měl moc krásný projev o moravskoslovenské vzájemnosti a na první osobitý poslech Janka Blaha a jeho záhoráckých písniček. No od té doby jsme se, přátelé, takřka neopustili, vidívali jsme se velmi často. Nikdy neopomněl v pozdější době při své sběratelské činnosti mě svůj zpěvník hned jak vyšel dovést. Prodloužil si ti cestu z blízkých Petrovských lázní, no a často jsme pokračovali v té léčebné kůře při strážnickém vínečku a pokud si vzpomínám, oběma nám ta kůra, tato lázeňská, dělávala velice dobře. No, Janko Blaho vůbec se uměl vždycky takovým osobitným způsobem prezentovat. Já si vzpomínám, přátelé, že díky Jankovi Blahovi jsem měl svoji svadební noc až za 2 dny. Protože se objeví jak Deus ex machina v době, kdy už na mé svatbě, kdy už novomanželé z pravidla se nezúčastňují svadebního veselí se svým přítelem Janem Hrebíčkem tu ze Skalice. No, marně jsem potom hledal moji ženu, současnou už tej novomanželku, protože ta už to zkrátka s námi nevydržela. Tak jsem ji našel až druhý den spící. No, objevil se také na mých 50. Znenáhla a dodnes si vzpomínám na ten jeho krásný bojarský výrok. Nuž, Slávko, nech všetci vidia, že nejsme žádní troškári. No když si tak vzpomínám ještě na ty naše společné písničky, tak konstatuju, že těžko mezi něma probírám záhorácké mezi našem a moravským, alebo tu Strážnica a Skalica byly vždycky jedno. Krásně jsme se míchali a do dneška nám to dělá dobře. A proto přišel taky se mnou tady strážnický zpěvák Vašek Harnoš, aby Jankovi Blahovi na památku zaspíval jednu z těch jeho záhoráckých pěsniček. Vašku, pojďme.

0: prí zo Záhoria. Vedla si vedla pred Fašankem ten týden a skrstí tvoje veľké oči. Zdôrazňovať ani nemusíme, že sú zo zápisov doktora Janka Blahu. Zahrá orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Radi však zdôrazníme, že hrá pod vedením upravovateľa týchto piesní, bývalého koncertného majstra Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov, dnes primáriusa Janáčkovho kvarteta, zaslúžilého pracovníka kultúry Bohumila Smejkala, ktorého úprimne vítame.
2: Měl jsem totiž možnost poznat doktora Janka Blaha v době, kdy jsem působil v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů a natáčeli jsme spolu řadu písní. Takže jsem ho poznal nejenom jako zpěváka, ale poznal jsem a ohodnotil jsem, že se vlastně svojí celou uměleckou osobností, tehdy už velice renomovaný zpěvák, renomovaný umělec, celou váhou své umělecké osobnosti stavěl za hodnoty, které vytvořil lid. Uvědomoval si jistě velice dobře, že tato hudba je naší pýchou a národním bohatstvím. A protože tehdy jaksi nebyl čas, nebo na to nepřišla řeč, chtěl bych mu za tento jeho postoj a za všechnu práci poděkovat dnes.

0: chceš to nahlas, ja viem.
1: Znovu a zas, ty vieš.
0: Ráno po tme, v noci aj vo dne, to na mysli mám, ťa na mysli mám. Chceš ma navždy, ja viem.